Strips. Nu. Zweck. Ipult. Zbd. Dnu. J. Ejot. J. Bruku. Bukku. Dku. Is. Skzzz.